0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc.

0: Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
3: Pojď, pojď, pojď!
4: Jo, jo.
3: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
4: Vždyť nemám.
5: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
4: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
5: Tento týden kuřecí prsa s kostí za 99,90 a zakysená smetana v Billa klubu za 17,90. Billa. To dobré začíná u nás.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: V Jicku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysky.

0: jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Paletek. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě. Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
3: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
4: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Tady je vaše zásilka.
9: Chlape, ty jste všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super.
10: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
11: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
7: Fibromy. CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky

0: se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
1: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Borotalko uvádí.

0: Točiný 72 hodin. Borotalkomen. Obejmi život.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
3: Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
4: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
1: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: Vězku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospodářství.

hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Palete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
8: Jo, tady je vaše zásilka.
9: Chlape, vy jste všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super.
10: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
13: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 kuře kilo a Gambrinus Original 10 za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
16: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.

bezmocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Zasloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
10: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
11: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 22,90 Tesco meloun vodní a madeta máslo za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
4: Vísku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 okurka hadovka kus.

0: a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Palette, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
6: Borotalko uvádí Borotalko Men.
7: Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.

0: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
1: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
2: Fibromy? CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin FibroControl. Zbavte se fibromů jednoduše.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
5: Hned tam jedu.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím

0: přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 šery rajčata a Tesco vejce 30 kusů za 109,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Palete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
5: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, jste všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super, tak hezký den.
8: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
9: Borotalko uvádí Borotalko Man.
10: Bojovíme jako zí.
9: Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Cool Nealko za 13,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linol Protective Balm, lehký balzám, silná ochrana, vhodný také při sportu, k dostání v lékárnách. Díky, Lino.

0: Vydražený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Paletek. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: chutná dovolená.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
2: Viesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti třesku.

0: a následné bolesti. Linola Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
6: Hned tam jedu.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Pincelatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Pincelatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví. Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Palete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
3: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je... Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
4: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.

0: paní Zajíčková. Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
1: přenést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
0: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Nemáte?
4: Že?
3: Tak tu máte.
5: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
16: Hned tam jedu.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Koukejte, maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
5: převést na bezpečný účet.
6: A kdo volá?
4: Vaše bankéřka.
6: Bankéřka? Tak mi

0: pošlete vaše ověření.
1: Nemáte?
2: Cože? Tak tu máte.
3: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
6: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
11: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
13: Hned tam jedu.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
16: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Birel Active, půl litru, různé druhy za 18,90. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila. Weak and drunken hearts. Yes, he kissed the birds.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.

0: Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny. Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Je to věc?
1: Jo, ale má svoji osobnost.
0: A uzvednu to?
1: To ne, ale není těžké to ovládat.
0: Máme to doma?
1: Ještě ne, ale už v září.
2: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
0: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Jo, tady je vaše zásilka.
6: Chlape, jste všude.
5: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
6: Super, tak hezký den.
7: Vám taky.
8: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Bla bla bla bla bla bla bla bla. Bonbon? Bonbon?
0: Feel bonbon. Ricola.
11: Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap, kap Fermato.
2: A zachutná to.
1: Fermato. Chutná to.

0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
4: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
6: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajištění nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se

0: za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
12: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Fibromy. Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
14: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mroží!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle? A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Bohemia Mini. Kdekoliv.
17: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší

0: rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
5: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: a Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový plantur DMG Clinical.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila.
3: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
4: A vrátili se mraži.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Díky. Měj se, kámo.
3: Hej, máš tu telefon.
2: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon.
2: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
13: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
15: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
7: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
8: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.

0: máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Byla.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mroží!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
9: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
8: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
14: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
0: Bohemia Mini. Kdekoliv.
15: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
16: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
17: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota.

0: To je Persil.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
0: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
0: Mm-hmm.
1: A tohle?
2: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Josef olivový olej za 109,90. Byla.
1: Konečně léto. Slunko udí.
2: Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
6: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou.

0: Garnier.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
5: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Byla.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mrožek.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí

0: Instinct. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Fibromy? CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
6: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Bohemia Mini. Kdekoliv.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
12: Birgo!
11: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
15: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnieru.

0: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
2: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den. Nurofen.

0: Neví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Konečně léto. Slunko udí.
2: Příroda prudí.
3: A vrátili se draží!
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
13: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
16: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
18: Bohemia Mini. Kdekoliv.
19: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano.
6: A tohle? A tohle?

0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Beer Go!
5: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mrožek.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.

0: Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový plantur DMG Clinical.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
7: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
6: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
9: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
12: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
13: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
15: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
16: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
17: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
19: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
21: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
20: Tak na ještě lepší spojení.

na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Konečně léto. Slunko udí.

0: Příroda prudí.
1: A vrátili se draží.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Mini. Kdekoliv.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
9: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50%.

0: 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Beer Go!
1: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
3: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
4: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový plantur DMG Clinical.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mruži!
3: Léto je tu? A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
1: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Tady je vaše zásilka.
2: Chlape, vy jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky.
4: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.
5: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
6: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
11: Birgo!
10: Skoč po hlavě za ovocnou

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
5: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
6: Times Square, prosím.
5: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
7: Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Beer Go!
12: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
14: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?

0: A tohle?
1: Ano.
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
3: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
4: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Byla.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mroží.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Díky. Měj se, kámo.
8: Hej, máš tu telefon.
7: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
9: Square, prosím.

0: máš telefon. Vyhráli jsme?
1: Jestli se zbavil?
2: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
4: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak?
5: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
4: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
9: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
10: Birgo!
9: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Prince s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
1: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
2: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
3: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
0: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
7: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené

jsem pohádky, který jsem miloval. Předtím, než s ustranou tváří chodila z pozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil,

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: Díky, měj se, kámo.
11: Hej, máš tu telefon.
10: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
12: Times Square, prosím.
11: Tady máš telefon.
10: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
13: Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
17: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
19: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
20: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
21: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
22: Ano. Ano. Ano.
21: A tohle?
22: Mm-hmm.
21: A tohle?
22: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
21: A tohle?
20: A všechny vaše dá.

0: Prince s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
0: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
4: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

Thank you.

kdo to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

nikde nebude mít armád. Vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mroží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti

0: řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
3: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
8: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
12: Birgo!
11: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
14: Ano!
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: kdekoliv. Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

Chillin' Out Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Okurka salátová hadovka u nás s apkou za 8,90 a výrobek z mletého vepřového masa za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Byla.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Díky.
7: Měj se, kámo.
6: Hej,
7: máš tu telefon.
6: Dobře, dobře.
7: Tak kde je ten kluk?
8: Times Square, prosím.
7: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
9: Fortuna. Dostane tě do hry.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
12: Beer Go!
11: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Prince s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili. Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
1: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na Den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
3: Time goes by so slowly, time goes by so slowly.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Prosím,

0: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
3: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Byla.
2: Bohemia Mini. Kdekoliv.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
5: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
10: Hned tam jedu.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
12: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
13: Dobrej por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
14: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
15: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
16: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracel Protect

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.

0: proč je Albány stále tou neoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
4: Jo, tady je vaše zásilka.
5: Chlape. Vy jste všude?
4: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
5: Super.
6: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
7: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
8: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačik a limetky.

0: E-shop Dr. Max nabízí Hilak Forte, léčivý přípravek při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní za super cenu 199 korun. Front Pro, žvíkací tablety proti klíšťatům a blechám. Nyní se slevou 200 korun při koupi dvou stejných balení. E-shop Dermax.cz.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mroží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
0: Léto máme vše. Například Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Xados. Nesedativní antihistaminikum ke zmírnění příznaků alergické rýmy a k léčbě kopřivky. Biopron Forte. Pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty na cestách nebo při průjmu. Za 269 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
5: Díky.
6: Měj se, kámo.
5: Hej, máš tu telefon.
6: Dobře, dobře.
5: Tak kde je ten kluk?
7: Times Square, prosím.
5: Tady máš telefon.
6: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
8: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu.

0: Již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
4: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
7: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
6: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
9: Birgo!
10: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
11: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
12: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
11: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
12: Já taky.
13: My taky.
14: Já taky.
11: Úsměv.
15: iPhone.
16: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
17: Když

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
1: Konečně léto. Slunko udí.
2: Příroda prudí.
3: A vrátili se mraží!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
1: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibro Control. Zbavte se fibromů jednoduše.
8: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
9: Birgo!
8: Choď po hlavě za ovocnou chvíli.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás apkou za 44,90, řecký jogurt bílý kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Konečně léto. Příroda zpívá.

0: se kají.
1: A vrátil se mroží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
9: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
10: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
11: Asko nábytek.
12: Žijeme to s vámi.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melon 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
18: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
19: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
20: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
21: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
16: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Cool Nealko za 13,90. Lidl. To se vyplatí.
22: Moment.
23: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
24: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
25: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil na léčbu plísně nechtů a kůže.

0: na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma.

0: Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
1: Takže jedeme za Šulcíkem?
2: Neboj, jsme na cestě, pasta.
3: Tady je to. Filet tendu entre
4: deux parasols.
5: Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
3: Předávám.
6: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
7: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
2: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
3: Asi?
4: Čím valo na or.
1: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
9: Why'd you get the whole card in? Welcome.
12: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
13: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
14: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
15: Kam ta tržba mizí?
16: Mňau, mňau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
15: A dost.
16: Příchozí platby.
17: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
18: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
19: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů.

0: tón přírody.
1: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.

Říkala jsem pohádky, který jsem miloval. Předtím, než s ustranou tváří chodila z pozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil, jak

0: Thanks.
1: Please be back. Please be back. Henri, again.
2: Asi?
3: Čím malo na or.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Sun z PDRN, značky Míša a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
1: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Vícku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
11: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
12: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami.

Expecting.

nikde nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a Silicium Shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
5: A vrátil se mrožek!
6: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
6: Mrož dělá léto.
8: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
9: Trápilo mě svědění a pálení.
10: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
8: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
8: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
12: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
13: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
14: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
15: Asi?
16: Jsem varoval na hor.
17: Získej jeden ze šesti legendárních klínků z FIFA World Cup Meal.
18: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
2: Times Square, prosím.
5: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
11: Fortuna, dostane tě do hry.
10: Dobrej por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla.

0: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
3: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
4: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
3: OK, všichni, jdeme na to.
4: Pojďme mluvit o vlasech.
5: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
4: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
5: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
6: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
7: A vrátili se mraží!
5: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
6: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
11: Times Square, prosím.
10: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
2: Fortuna, dostane tě do hry.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: Please get back to me.
14: Asi?
15: Čím balón ahor.
2: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
12: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnieru.

0: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačí a limetky.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
3: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze Hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například máslo Bony 250 gramů za 19,90. Penny.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
6: Dobrej por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
9: Nejde elektřina.
8: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
10: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden kuřecí prsa s kostí za 99,90 a zakysaná smetana v Bila klubu za 17,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
12: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
14: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Tady je vaše zásilka.
1: Chlape, vy jste všude.
0: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
1: Super.
2: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
3: Thanks.
4: Please get back to me. Please get back to me. On the way. Again.
5: Asi?
6: Čím malo na or.
7: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
0: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
2: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
3: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
10: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 22,90 Tesco meloun vodní a madeta máslo za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.

0: Osvěžilé to z TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
11: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné.
1: Levnější nehledejte.
2: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
6: A vrátil se mroží!
7: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
8: Už bylo na čase.
7: Mrož dělá léto.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
11: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
12: Trápilo mě svědění a pálení.
13: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
11: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
11: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
16: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon?

0: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
1: Times Square, prosím.
0: Tady máš telefon. Vyhráli jsme?
1: Jestli se zbavil?
2: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Thanks.
4: Please get back in. Please get back in. On the way. Again.
5: Asi?
6: Balón ahora.
2: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš kryovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
10: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
13: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
15: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
16: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
17: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
18: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
19: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
20: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
21: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a soličilo prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
6: Times Square, prosím.
5: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
7: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
8: Trápilo mě svědění a pálení.
9: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
3: Dokonce i sex se stal bolestivým.
10: Vagisan zafungoval okamžitě.
3: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
11: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Okurka salátová hadovka u nás s apkou za 8,90 a výrobek z mletého vepřového masa za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Oh.
16: Oh.
15: Oh, moment.
16: Oh, konečně.
17: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
18: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
19: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
11: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
9: Ale proč se držet při zemi?
19: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
0: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
6: Asi?
11: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačik a limetky.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegastry ze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
5: A vrátil se mrožek.
6: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
6: Mrož dělá léto.
7: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
8: Trápilo mě svědění a pálení.
9: Bylo to strašně nepříjemné.

0: nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
2: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
0: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
3: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
4: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
5: Asi?
6: Jsem varoval na hor.
7: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
10: Times Square, prosím.
9: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
7: Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
14: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
15: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
16: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
19: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
20: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
23: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
24: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
25: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
26: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
5: A vrátili se mraží.
6: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
6: Mrož dělá léto.
7: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
8: Trápilo mě svědění a pálení.
9: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
7: Dokonce i sex se stal bolestivým.
10: Vagisan zafungoval okamžitě.
7: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
11: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
14: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
15: Here you go.
16: Thanks. Please get back to me. All the way. Again.
17: Así?
18: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
7: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: Prince s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Míša a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

0: některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
9: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
10: Birgo!
9: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
16: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
2: převést na bezpečný účet.
3: A kdo volá?
1: Vaše bankéřka.
3: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření. Nemáte?
2: Cože?
3: Tak tu máte.
4: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
5: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
8: Asi?
9: Chimbalón ahora.
10: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
11: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Aquila. Čistý tón přírody.

0: Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
1: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: Ta tržba mizí.
1: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
0: A dost.
1: Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
3: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Sun z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém s aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
6: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
7: Jo, tady je vaše zásilka.
8: Chlape, vy jste všude.
7: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
8: Super, tak hezký den.
9: Vám taky!
10: Richlard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
11: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi. Vychutnej si léto po svém.

Tell me about it, Stern.

0: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko Nábytek startuje ve velkém stylu.
1: Asko Nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Okurka salátová hadovka u nás s apkou za 8,90 a výrobek z mletého vepřového masa za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.

0: Čelinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Moment.
2: Oh, konečně.
0: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
4: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
5: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Incelatý si Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Incelatý si Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lactoureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
10: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
11: A vrátil se mroží!
12: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
13: Už bylo na čase.
12: Mrož dělá léto.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
21: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.

Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: A Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
11: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
12: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na Den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Jo, tady je vaše zásilka.
15: Chlape, vy jste všude.
14: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
15: Super.
16: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
18: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
19: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
20: Birgo!
19: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgou Vital.

0: a Mini. Kdekoliv.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mroží.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
5: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Kul Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Díky, měj se, kámo.
9: Hej, máš tu telefon.
8: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
10: Times Square, prosím.
9: Tady máš telefon. Yeah!
8: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
11: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Birgo!
12: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
14: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
17: Ano. Ano. Ano.
16: A tohle?
17: Mm-hmm.
16: A tohle?
17: Ano.
18: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: A tohle?
18: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
19: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
20: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
21: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste.

0: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
5: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Byla.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
5: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
9: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
11: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
14: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
18: Hned tam jedu.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.